0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti.

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný.

Tady je tvoje metropole. Dneska si pustíme realitu. Českou kapelu, která dokáže mísit pop a alternativu tak, že jejich písně zní svěže, autenticky a vždycky s příběhem, který tě chytí. Realita je jako kamarád, co ti během večera vypráví o životě. Někdy vážně, jindy s nadhledem, ale vždycky od srdce. Jejich styl je plný emocí, osobitosti a energie, což z nich dělá jedno z nejzajímavějších jmen na domácí scéně. Když je uslyšíš, poznáš, že je to kapela, která žije hudbou naplno. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska představuje zvuk, který ti odpovědí.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na metru

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvé

ty rozhýbou každou párty a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropolitě

Tady je tvoje metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Metropole.
1: Tvoje ráno.
4: Tvoje rádio.
1: Metropole.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
0: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají

0: Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy.
4: Olomoucký dětský sbor mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
4: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
0: Sport.
4: Letošní fotbalové mistrovství světa přináší divákům podstatně více čisté hry. Podle statistik se průměrný hrací čas, kdy je míč skutečně v pohybu, zvýšil oproti šampionátu před 8 lety o 7 minut na celkových 58 minut. Za delší podívanou stojí především delší nastavení, komerční přestávky, ale také nová pravidla pro rychlé

0: a 24 stupni. Na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16 stupňů. Foukat nám bude jen slabý vítr. Kdo by chtěl ve svátek vyrazit na houby, mám pro něj špatnou zprávu. Kvůli nedávným suchům je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nízká, místy i velmi nízká. Na houby si prostě budeme muset ještě počkat.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
4: Rádio Metropole.
5: Víc muziky. Víc energie.
2: Víc energie.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej energický nápoj pro

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Metro Retro.
6: Metropolis.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli, stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Tohle je Ráno.

0: Rádio z Olomouce.
1: Taneční Rádio z Olomouce.
0: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Macklemora, rapera, který ve své hudbě dokáže zaujmout příběhy i skvělou flow. Jeho texty jsou plné emocí a životních lekcí, které rezonují s posluchači všech generací. Ať už jde o vážné téma nebo pořádnou party, Macklemore vždy ví, jak to podat s grácí a osobitým stylem. Je to umělec, co do hudby vnáší opravdovost a šmrnc, co tě chytí od prvních taktů. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože ti přineseme ty nejlepší příběhy a hudbu.
3: They told me that I had it. They told me that I'm gone. I told them don't panic. When you've done it this long and you've seen magic, and you know it won't kill you, even when the whole world doubts it. This is my moment. They can't take my talent. They can't take my stripes.

0: skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
1: Sport.
0: Letošní fotbalové mistrovství světa přináší divákům podstatně více čisté hry. Podle statistik se průměrný hrací čas, kdy je míč skutečně v pohybu, zvýšil oproti šampionátu před 8 lety o 7 minut na celkových 58 minut. Za delší podívanou stojí především delší nastavení, komerční přestávky, ale také nová pravidla pro rychlé střídání a rozehrávání standardních situací.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy.
0: Olomoucký dětský sbor mladší Campanella slaví obrovský úspěch za hranicemi. Na mezinárodní soutěži v Bratislavě vybojovali tito talentovaní zpěváci prestižní zlaté pásmo. Všem dětem i učitelům moc gratulujeme a držíme palce v dalším zpívání.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Historický Pavlínin dvůr v Šumperku se od 9. do 11. července znovu promění v divadelní scénu pod širým nebem. Po úspěšném prvním ročníku se tam vrací festival Divadlo ve dvoře, který nabídne 3 dny plné nového cirkusu, divadelních hitů i pohádek pro celou rodinu. Minimální mzda v Česku by mohla od příštího ledna poskočit o 2500 korun na celkových 24 900 korun. Podle chystaného vládního nařízení by pak tento základní výdělek mohl v roce 2028 dosáhnout dokonce na 26 900 korun.
1: Sport.
0: Letošní fotbalové mistrovství světa přináší divákům podstatně více čisté hry. Podle statistik se průměrný hrací čas, kdy je míč skutečně v pohybu, zvýšil oproti šampionátu před 8 lety o 7 minut na celkových 58 minut. Za delší podívanou stojí především delší nastavení, komerční přestávky, ale také nová pravidla pro rychlé střídání a rozehrávání standardních situací.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: Metropole. Ráno ve městě.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: talk about.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
3: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole bude půl osmé.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou, tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
2: Taneční rádio z Olomouce.
3: Taneční rádio z Olomouce.
2: Rádio Metropole.

Tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítám vás u zpráv, je pondělí 6. července.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dětský sbor Mladší Campanella z Olomouce slaví obrovský mezinárodní úspěch. Vybojoval v obrovské konkurenci 16 sborů z celé Evropy fantastické zlaté pásmo. Pro olomoucké talentované zpěváky do 12 let to byla vůbec první zahraniční zkušenost a hned se proměnila v nejvyšší možné ocenění. Skvělá hudba, zkrátka doma nahané, roste už od útlého věku. Karlovarský filmový festival dnes láká na silné české i slovenské stopy. Detaily z místa dění má náš zpravodaj.
3: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků Mariny a Gošo sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby. Tvůrci tohoto filmu je pár Kristina Gozeva a Petr Valčonov, karlovarskému publiku nikoliv neznámý. Tato dvojice v roce 2019 Karlovský festival vyhrála s filmem Otec.
2: Filmový maraton v Karlových Varech potrvá až do konce týdne. Moravská Třebová chce mít malebnější centrum. Od července proto spustila nový program na podporu oprav fasád.
4: Měli jsme hlasy vlastníků historických objektů památkové rezervace, které nemají statut kulturní památky, a vlastně ty požadavky jsou úplně stejné, takže oni, když ty domy opravují, tak z hlediska památkové ochrany tam mají víc požadavků a podmínek než ostatní vlastníci mimo památkovou rezervaci, a my jsme jim tímto chtěli pomoct.
2: Na jednu žádost město poskytne maximálně 500 000 korun se splatností do 7 let. Podle místostarosty Václava Dokoupila se podle letošního zájmu ukáže, zda příští rok město vyčlení na program více peněz.
0: Sport.
2: Fotbalová Sigma Olomouc zůstává v letní přípravě 100% a neporažená.

0: 1027. WhatsApp Rádia Metropole. Rádio Metropole.
1: Co na sebe. Venku to sice vypadá, že obloha nutně potřebuje kapesník, protože nás čeká zatažený den s občasným deštěm a teplotami kolem 21. Slunce sice maká přes čas už od 5 ráno, po 9. večer zaleze, ale dneska se spíš bude schovávat. Ideální den se hodit do klidu. Teplotní průměr je téměř 20 stupňů Celsia a ten dneska splníme s přehledem. Víme, jak bude. Dneska oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Místy přehánky.
2: Jsem John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Víme, jak se jezdí tady, jsou tu rychlé dopravní zprávy. Moravská Třebová úsek zcela neprůjezdný z důvodu padlého stromu, tak na Moravsko-Třebovsku hodně opatrně. Je to postaré u tunelu Hřebeč v té malé serpentíně. Zhruba 300 metrů dlouhá olejová skvrna na silnici na Dukelské v Bruntále, jezděte opatrně. U Mikulče na vozovce leží srna, může blokovat provoz. Dálnice 55, 35. kilometr odstavený kombajn pro poruchu. Aktuální policejní hlídky Olomouc-Ferstrova, v Mohelnici na průtahu, na D1 na trase Říkovice-Vyškov u exitu Ivanovice-Nahané, stojí v oseku nad Bečvou na D1 a taky v Kelči. Nohu z plynu, dobře dojeďte.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Víc energie.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov.

0: Klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
0: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Je 6. července a přinášíme vám nejnovější zpravodajství. Řidiči směřující z Hané na sever do Jeseníků se musí připravit na výrazné zdržení. Na hlavním tahu v Zábřeze začíná velká rekonstrukce. Stavební dělníci od pondělí 6. července opravují havarijní stav mostu přes Moravskou Sázavu v Olomoucké ulici, kde kompletně vymění mostní závěry a položí nový asfalt. Provoz na vytížené tepně bude až do 20. září omezen na jeden jízdní pruh. Kvůli těsné blízkosti rušné křižovatky se zde ve špičkách budou tvořit dlouhé kolony. Ředitelství silnic a dálnic za tyto práce zaplatí přibližně 3 miliony korun. Šoférům proto doporučujeme velkou trpělivost. Současné horké počasí v Česku výrazně hýbe s tržbami obchodníků. Lidé berou útokem obchody s letním sortimentem.
4: Vypadá to, že letošní léto tahá Čechy hlavně k vodě a do hor. Pedalboardy meziročně vyrostly o 26,5%, čluny o 19,1%. Roste i zájem o neoprenové obleky, nafukovací lehátka a boty do vody. Silný meziroční růst zaznamenaly i kategorie spojené s horskou turistikou. Naopak stany jsou letos na ústupu. Jejich propad je dlouhodobým trendem, který letos potvrdil pokles zájmu o 6,2%.
3: Uvedl to mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Šveda s tím, že Češi raději tráví čas přímo u vody než pod stanem.
0: Sport.
3: Velká cena Británie Formule 1 přinesla obrovské zklamání pro lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. 19-letý Ital na Mercedesu mířil za jasným vítězstvím, když ho 10 kol před cílem vyřadili technické problémy se zavěšením kola. Kvůli poškozenému monopostu navíc dostal přísnou penalizaci za traťové limity a propadl se až na 16. místo. První triumf v sezóně tak slavil Charles Leclerc na Ferrari před Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem. Antonelliho náskok v čele seriálu se smrskl na 25 bodů. Tolik zprávy, teď už počasí a doprava.
0: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Dnes sice vytáhneme deštníky a teploty se zastaví na 23, ale nenechte se zmást. Oblačno zataženo, občasná sprcha pro všechny a zdarma. Takový je dnešní plán, kdy se maximální teploty udrží kolem 21 stupňů Celsia. Začátek nového týdne bude spíše oblačný.

D1 směr Brno, před exitem Ivanovice nahne porouchané auto, D55 za exitem na Pajedla stojí odstavený kombajn pro poruchu na místě policie a obecně policejní hlídky na D1 Říkovice směr Vyškov u exitu Říkovice, majáčky jste viděli z Lipníka nad Bečvou směr Přerov u Trnávky a na D55 před exitem na Pajedla směr Hulín. Dobře dojeďte! Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tvoje dopoledne?

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás.
1: Hudební kámoši, kteří ti dělají společnost,
2: ať už si kdekoliv.
1: OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
3: Rádio Metropole.
0: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
11: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
11: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rockem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
12: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Tohle je Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
4: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Je 6. července a přinášíme vám nejnovější zpravodajství.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obec Dlouhomilov nedaleko Šumperka se pyšní obnovenou dominantou. Majitelé zde nechali citlivě zrekonstruovat historickou barokní richtu, která pochází z poloviny 19. století a je chráněnou kulturní památkou. Celý projekt v hodnotě 17 milionů korun vrátil život venkovské usedlosti s polouzavřeným dvorem a arkádami. Stavební práce probíhaly pod dohledem památkářů a zachovali maximum původních prvků, včetně cenných kleneb a replik historických oken z jasanového masivu. Ze Šumperska se podíváme na počasí, to taky zajímá všechny. Začátek týdne přinese zataženou oblohu, na většině území přehánky a odpoledne ojediněle i slabší bouřky. Podobný ráz počasí s občasným deštěm vydrží až do středy, kdy navíc pocitové chladno umocní čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu. Zlom nastane během čtvrtka, kdy se začne vyjasňovat. Od pátku půjdou teploty strmě nahoru a o víkendu se k nám vrátí slunečné počasí s tropickými teplotami mezi 26 a 30 stupni Celsia.
1: Sport.
2: Obrovský poprask hýbe fotbalovým šampionátem. Americký útočník Folarin Balogun, který v zápase proti Bosně dostal červenou kartu za surový faul, smí v nadcházejícím utkání proti Belgii nastoupit. Disciplinární komise FIFA mu totiž udělila šokující podmíněnou milost na jeden rok. Podle agentury AP za fotbalistu u šéfa FIFA loboval přímo americký prezident Donald Trump, což vzbudilo vlnu kritiky. Belgický trenér Rudy Garcia rozhodnutí komentoval slovy, že si připadá jako na apríla. Tolik další nové zprávy a teď už počasí a doprava. Pěkný sváteční den.

0: Míří policejní hlídka. Pokud jdete na Moravskou Třebovou po staré z Hřebče, tak to rovnou otočte, silnice neprůjezdná, jsou tady padlé stromy a odstraňují se. Bruntálsko-Dukelská ulice, klouzačka, na silnici rozlitý olej. Pokud jdete do zóna Svatý Kopeček, už jsou tady kolony. Co se týče dálnic D48, Bělotín východ ve směru od Nového Jičína, porouchané auto, stejný problém, nepojízdný vůz na D1 z Ivanovic na Hané ve směru na Brno. A teď hlídky, jejich hodně. Policii potkáte na D1 na exitech Říkovice a Hulín západ, dále mezi Říkovicemi a Přerovem na exitu Přerov. Na D35 si dávejte pozor za exitem Přáslavice a na exitu Litovel. Potom měří v Mohelnici na Družstevní, stojí v Držovicích za Olomouckou, stojí taky v Prostějově za Olomouckou. Policejní radary hlásíte z Hranic, z Horních Moštěnic, v Šumperku stojí na Jesenické, majáčky jsou ve Štěpánově u Šincláku a v obci Lípa přímo na kruhovém objezdu. Dobře dojeďte.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: na Zalandu ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
2: Tohle je Radio Metropol.

0: zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Rádio Metropole. Metropole. Dopoledne ve mě.

0: Na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole.
2: Zažít přetížení při startu rakety nebo se proletět v simulátoru. Olomoucká pevnost Poznání spustila prázdninový program Trénuj jako astronaut. Vyzkoušíte si gyroskop, víkendové chemické dílny i novinky v planetáriu. Akce navíc láká na budoucí vesmírnou misi českého astronauta Aleše Svobody. Hollywoodská legenda a představitel Rockyho či Ramba Sylvester Stallone slaví kulaté osmdesátiny. Rodák z New Yorku se přes drsný osud vypracoval na absolutní vrchol. Aktuálně válí v hitu Král Tulsi, kde dokazuje, že do starého železa rozhodně nepatří. Plumlovská střelnice u Podhradského rybníka vymění tiché šípy za pořádný rokový open air. V sobotu 11. července tam vypukne premiérový ročník festivalu Legendy na Plumlově. Brány se otevřou v 16 hodin a rokovou energii do vás napumpují kapely Marast, Kokeno a Kverkus.
1: Sport.
2: Házenkářská opora Olomouce Anna Kubálková mění dres. 21-letá křídelnice, která v uplynulé sezóně nasázela parádních 114 branek, přestupuje do Dunajské Středy. Proti Zoře tak nastoupí v nově přejmenované Doprastav Lize. Víc se dočtete na olomouckém reportu. Tolik zprávy. Přejeme vám co nejpříjemnější poslech a skvěle prožitý den.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole.

0: při tropických třicítkách.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady karambol na D1 na trase z Říkovic ve směru na Vyškov. Kousek za exitem Vyškov východ. Mačkanice v Dřínově, dvě osobní auta v sobě, žádné závodění, prosím, kolem nehody. Olejový skluz v Bruntále na Dukelské na 300-metrovém úseku na Dukelské na silnici Olej, kluže to tam víc než na zimáku, kde dneska pomáhají a chrání policejní hlídky, hlásíte zde jedničky u Kojetína, z Přerova i Hranic, dále stojí na D35 u Velkého újezdu, stojí v obci Slatinka, majáčky jsou v Bystřici pod Hostýnem, ve Valmezu, v Poličce i ve Svitavách. No a pozor, u Moravské Třebové stále leží padlý strom. Silnice je neprůjezdná, je to v Serpentínách po Staré na Hřebeč. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Tohle je Radio Metropol.

0: Matěj na ptání.
1: Teda skoro na ptání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie. I've learned to embrace the dark. And now every time you see me,

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítám vás u zpráv, je pondělí 6. července.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dětský sbor Mladší Campanella z Olomouce slaví obrovský mezinárodní úspěch. Vybojoval v obrovské konkurenci 16 sborů z celé Evropy fantastické zlaté pásmo. Pro olomoucké talentované zpěváky do 12 let to byla vůbec první zahraniční zkušenost a hned se proměnila v nejvyšší možné ocenění. Skvělá hudba, zkrátka doma nahané, roste už od útlého věku. Karlovarský filmový festival dnes láká na silné české i slovenské stopy. Detaily z místa dění má náš zpravodaj.
3: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků Mariny a Gošo sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby. Tvůrci tohoto filmu je pár Kristina Gozeva a Petr Valčonov. Karlovarskému publiku nikoliv neznámý, tato dvojice v roce 2019 Karlovarský festival vyhrála s filmem Otec.
2: Filmový maraton v Karlových Varech potrvá až do konce týdne. Moravská Třebová chce mít malebnější centrum. Od července proto spustila nový program na podporu oprav fasád.
4: Měli jsme hlasy vlastníků historických objektů památkové rezervace, které nemají statut kulturní památky a vlastně ty požadavky jsou úplně stejné, takže oni, když ty domy opravují, tak z hlediska památky.
2: Korun se splatností do 7 let. Podle místo starosty Václava Dokoupila slovenské ligy Banskou Bystrici 2:1, kdy se poprvé v sestavě blízkl klidným výkonem nový kamerunský obránce Stefane Noubisie. Odpoledne pak Hanáci v omlazené sestavě nastříleli kanonádu druholigové Kroměříži a zvítězili jasně 5:1. Už 9. července vyráží Sigma ladit formu na herní soustředění do Rakouska. Tolik zprávy, díky, že posloucháte. Pěkné sváteční pondělí.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Venku to sice vypadá, že obloha nutně potřebuje kapesník, protože nás čeká sální den se hodit do klidu. Teplotní průměr je téměř 20 stupňů Celsia. Ten dneska splníme s přehledem. Víme, jak bude. Dneska oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Místy přeháňky.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Tam zblízka proskoumal pevnost dálničních svodidel. Pravý pruh neprůjezdný, na místě je policie.

0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
1: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Rádio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie.
4: Víc energie.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 6. července bude hostem náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Nalaďte si nás. Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Tohle je
8: Radio Metropole.

0: Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Díky tomu podpoří větší počet sportovních klubů a organizací napříč regionem. Více nám řekne Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana pro oblast sportu, kultury a památkové péče.
1: Pohyb a sport jsou pro zdravý vývoj dětí nenahraditelné. Proto jsme se rozhodli podporu výrazně navýšit. Chceme pomoci klubům, které každodenně pracují s dětmi a mládeží, vedou je ke zdravému životnímu stylu, fair play a odpovědnosti. Investice do sportování mladé generace je investicí do budoucnosti celého kraje. V dotačním programu uspělo 196 žadatelů, kteří mohli získat od 10 do 200 tisíc korun. Krajské dotace pomohou financovat celoroční činnost sportovních oddílů, pravidelné tréninky, sportovní soustředění, náborové akce, úhradu za pronájmy sportovišť, vybavení i dopravu mladých sportovců na soutěže. Dotační program je v souladu s krajskou strategií Olivie. Jejím cílem je podpora zdravého životního stylu, pravidelného pohybu a smysluplného trávení volného času dětí a mladých lidí. Podpora zamíří například do oddílu vzpírání, kopané, florbalu, orientačního běhu, basketbalu, juda, kanoistiky nebo horolezectví.
0: Říká náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Děkujeme. Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Haná.

0: Klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz.
1: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
0: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
5: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
5: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
5: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Radio Metropole.
7: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
8: Teda skoro na přání.
7: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
8: Čistá telepatie.

Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je 6. července a přinášíme vám nejnovější zpravodajství. Řidiči směřující z Hané na sever do Jeseníků se musí připravit na výrazné zdržení. Na hlavním tahu v Zábřeze začíná velká rekonstrukce. Stavební dělníci od pondělí 6. července opravují havarijní stav mostu přes Moravskou Sázavu v Olomoucké ulici, kde kompletně vymění mostní závěry a položí nový asfalt. Provoz na vytížené tepně bude až do 20. září omezen na jeden jízdní pruh. Kvůli těsné blízkosti rušné křižovatky se zde ve špičkách budou tvořit dlouhé kolony. Ředitelství silnic a dálnic za tyto práce zaplatí přibližně 3 miliony korun. Šoférům proto doporučujeme velkou trpělivost. Současné horké počasí v Česku výrazně hýbe s tržbami obchodníků. Lidé berou útokem obchody s letním sortimentem.
4: Vypadá to, že letošní léto tahá Čechy hlavně k vodě a do hor. Pedalboardy meziročně vyrostly o 26,5%, čluny o 19,1%. Roste i zájem o neoprenové obleky, nafukovací lehátka a boty do vody. Silný meziroční růst zaznamenaly i kategorie spojené s horskou turistikou. Naopak stany jsou letos na ústupu. Jejich propad je dlouhodobým trendem, který letos potvrdil pokles zájmu o 6,2%.
3: Uvedl to mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Šveda s tím, že Češi raději tráví čas přímo u vody než pod stanem.
1: Sport.
3: Velká cena Británie Formule 1 přinesla obrovské zklamání pro lídra šampionátu Kimiho Antonelliho. 19-letý Ital na Mercedesu mířil za jasným vítězstvím, když ho 10 kol před cílem vyřadili technické problémy se zavěšením kola. Kvůli poškozenému monopostu navíc dostal přísnou penalizaci za traťové limity a propadl se až na 16. místo. První triumf v sezóně tak slavil Charles Leclerc na Ferrari před Georgem Russellem a Lewisem Hamiltonem. Antonelliho náskok v čele seriálu se smrskl na 25 bodů. Tolik zprávy, teď už počasí a doprava.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Dnes sice vytáhneme deštníky a teploty se zastaví na 23, ale nenechte se zmást. Oblačno zataženo, občasná sprcha pro všechny a zdarma. Takový je dnešní plán, kdy se maximální teploty udrží kolem 21 stupňů Celsia. Začátek nového týdne bude spíše oblačný s přeháňkami. Letní počasí se naplno vrátí o víkendu.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Při projíždění Olomoucí počítáme s částečnou uzavírkou na třídě Svobody u křižovatky s ulicí Lafayetova. Opravuje se tady tramvajová trať. Nehodu nám hlásíte taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Vyškov-Východ. Je tady uzavřený jeden jízdní pruh. Osobák najel do dopravního značení v Plumlově na hlavním náměstí. Projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. Policijní hlídky na nás pak číhají v Napajedlech, v ulici Nádražní, v Hranicích, v ulici Hranická a taky na cestě Letovice-Svitávka. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti

0: mine.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla. Dneska padla.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Tohle je
1: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
2: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
3: Rádio Metropole.
4: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter. Americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je 6. července a přinášíme vám nejnovější zpravodajství.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obec Dlouhomilov nedaleko Šumperka se pyšní obnovenou dominantou. Majitelé zde nechali citlivě zrekonstruovat historickou barokní richtu, která pochází z poloviny 19. století a je chráněnou kulturní památkou. Celý projekt v hodnotě 17 milionů korun vrátil život venkovské usedlosti s polouzavřeným dvorem a arkádami. Stavební práce probíhaly pod dohledem památkářů a zachovali maximum původních prvků, včetně cenných kleneb a replik historických oken z jasanového masivu. Řidiči v Přerově se musí obrnit trpělivostí, čekají je totiž dvě nová dopravní omezení. Už dnes se uzavřela Hranická ulice, kde se nebude jezdit až do 17. července. Zítra navíc odstartuje rozsáhlá oprava nábřeží doktora Edvarda Beneše, která potrvá až do druhé poloviny září a po svém dokončení přinese nová parkovací místa i bezpečnější chodníky.
1: Sport.
3: Obrovský šok pro fotbalové fanoušky přichází z tábora brazilské reprezentace. Hvězdný útočník Neymar po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa oznámil ve svých 34 letech konec reprezentační kariéry. Pro jihoamerický národní tým se tak definitivně uzavírá jedna velká éra.
4: WhatsApp Metropole 377 642 627. Hlasovky, videa, fotky 377 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Od pondělí do středy obloha hodí smutný obličej. Čekejte mraky, přeháňky a bouřkový bonus. Teploty dneska 20 až 24, zítra 24 až 28, na konci týdne potom krásných letních 30.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
7: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme omezení na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník za exitem Olomouc-Slavonín. Provoz je tady kvůli údržbovým pracím veden dvěma provizorními pruhy. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou na D1 na exitu Přerov, na D35 na exitu Unčovice. Pomáhají a chrání taky na D48 na exitu Bělotín. Potkat je můžeme ve Zlíně v ulici Vizovická. To bylo naše dopravní info, teď už si dáme další hudební pecku.
8: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
10: Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle holandská dvojka, i když to má v názvu, není nemocná. Naopak, jejich hudba ti dá pořádnej šťouchanec. Sick Individuals přinášejí taneční rytmy, co tě

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Hrajeme neohrané.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropoli, kde máš to nejlepší.

0: Tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď tě čeká francouzský DJ a producent Kungs, který do elektroniky přináší svěžest a chytlavé

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dobrý den, tohle rádio vysílá čerstvý přehled událostí. Začínají zprávy.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Chcete zažít přetížení při startu rakety nebo se proletět v simulátoru? Olomoucká pevnost Poznání spustila prázdninový program Trénuj jako astronaut. Vyzkoušíte si gyroskop, víkendové chemické dílny i novinky v planetáriu. Akce navíc láká na budoucí vesmírnou misi českého astronauta Aleše Svobody. Ačkoliv se zdá, že jsme národ plavců, v Česku se ročně utopí srovnatelné množství lidí jako v přímořských státech. Odborníci proto apelují na rodiče, aby u vody nepodceňovali bezpečnost dětí a nespoléhali se jen na nafukovací rukávky nebo kruhy. Právě tyto oblíbené pomůcky totiž mohou zrádně vyvolat falešný pocit bezpečí.
4: Sport.
3: Olomoucký házenkářský tým Zora opouští 21letá Anna Kubálková. Talentovaná levá křídelnice po svém konci na Hané zamíří na Slovensko, kde nově oblékne dres Dunajské Stredy.
2: Rádio Metropole. Co na sebe?
5: Víme, jak bude. Dneska máme na obloze hlavně šedivo, ve většině regionu se vyskytnou přehánky, ojediněle mohou přijít dokonce i bouřky. Dešťové kapky by ale měly začít postupně ustávat k večeru. Olomouc právě teď hlásí přibližně 22 stupňů, Hranice 20, Šumperk 21, v Jeseníku máme právě teď 19. Venku ale fouká, pocitová teplota tak může být o něco nižší. Pokud se dnes chystáme na nějakou vyhlídku, musíme počítat s tím, že dohled je dnes jen 15 kilometrů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu hladkou. Nehodu nám ale hlásíte na D1 na trase Říkovice-Vyškov za exitem Ivanovice na Hané. Na krajnici tady stojí odstavené auto, tak projíždíme s nohou na brzdě. Odstavené auto řešíme pak taky na dálnici D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Říkovice. Tachometr si kvůli policejním hlídkám hlídáme ve Zlíně na třídě 3. května, v Přerově v ulici Polní a na D1 na exitu Přerov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli, stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Radio Metropole.
8: Taneční rádio.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Díky tomu podpoří větší počet sportovních klubů a organizací napříč regionem. Více nám řekne Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana pro oblast sportu, kultury a památkové péče.
1: Pohyb a sport jsou pro zdravý vývoj dětí nenahraditelné. Proto jsme se rozhodli podporu výrazně navýšit. Chceme pomoci klubům, které každodenně pracují s dětmi a mládeží, vedou je ke zdravému životnímu stylu, fair play a odpovědnosti. Investice do sportování mladé generace je investicí do budoucnosti celého kraje. V dotačním programu uspělo 196 žadatelů, kteří mohli získat od 10 do 200 tisíc korun. Krajské dotace pomohou financovat celoroční činnost sportovních oddílů, pravidelné tréninky, sportovní soustředění, náborové akce, úhradu za pronájmy sportovišť, vybavení i dopravu mladých sportovců na soutěže. Dotační program je v souladu s krajskou strategií Olivie. Jejím cílem je podpora zdravého životního stylu, pravidelného pohybu a smysluplného trávení volného času dětí a mladých lidí. Podpora zamíří například do oddílu vzpírání, kopané, florbalu, orientačního běhu, basketbalu, juda, kanoistiky nebo horolezectví.
0: Říká náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Děkujeme.
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce @

0: Klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz.
1: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
0: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
5: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
0: Kdo schrábne promo balíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
5: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
0: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
5: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
6: Radio Metropole.
7: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším.
8: Vysíláme vzduchem po FM vlnách.
7: Zdarma a neomezeně.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítám vás u zpráv, je pondělí 6. července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dětský sbor Mladší Campanella z Olomouce slaví obrovský mezinárodní úspěch. Vybojoval v obrovské konkurenci 16 sborů z celé Evropy fantastické zlaté pásmo. Pro olomoucké talentované zpěváky do 12 let to byla vůbec první zahraniční zkušenost a hned se proměnila v nejvyšší možné ocenění. Skvělá hudba, zkrátka doma nahané, roste už od útlého věku. Karlovarský filmový festival v Neslánka na silné české i slovenské stopy. Detaily z místa dění má náš zpravodaj.
4: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků Mariny a Goše sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby. Tvůrci tohoto filmu je pár Kristina Gozeva a Petr Valčanov, karlovarskému publiku nikoliv neznámý, tato dvojice v roce 2019 Karlovský festival vyhrála s filmem Otec.
3: Filmový maraton v Karlových Varech potrvá až do konce týdne. Zájem o psychologickou péči pro mladistvé v Česku prudce roste. Děti totiž čím dál častěji drtí úzkosti a tlak na školní výkon. Pražské centrum Family Hub například eviduje celkem 1619 klientů, z nichž hned 2/3 tvoří právě dospívající. Odborníci proto nabádají rodiče, aby nepodceňovali varovné signály a hlavně zachovali klid, i když dítě donese domů špatné vysvědčení.
1: Sport.
3: Závěrečné osmifinále fotbalového mistrovství světa slibuje napínavou podívanou, ve které se proti sobě postaví rozjetá Kolumbie a Švýcarsko. Úvodní hvist zazní v úterý přesně ve 22 hodin našeho času. Oba celky mají zatím na severoamerickém turnaji výbornou formu, takže se fotbaloví fanoušci mají rozhodně na co těšit.
0: Rádio Metropole, co na sebe. Víme, jak bude. Dnešní uplakané počasí nás podle předpovědi bude provázet i zítřkem. Úterní obloha by měla být oblačná, přechodně i zatažená. Hlavně odpoledne očekáváme taky lokální přehánky, výjimečně může přijít i bouřka. Těšit se ale můžeme na malé oteplení. Rtuť teploměru vystoupá ve svých maximech k 23 až 27 stupňům. Vítr bude foukat jenom mírný. Ve středu už by se nám mohly mraky protrhat. Přes polojasnou oblohu na nás vykoukne i sluníčko.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole, za volantem. Víme, jak se jezdí tady. Pozor si dáme na odstavené auto na D35 na trase Lipník-Olomouc za exitem Přáslavice. Na předmět na silnici nás upozorňujete na D46 na trase Olomouc-Vyškov mezi exity Drysice a Vyškov. Překážku na silnici řešíme taky v Holešově v ulici Partizánská. Policejní hlídky stojí na D1 na exitu Přerov, v Napajedlech v ulici Nádražní, na obchvatu Svitav a taky v Přerově v ulici Polní. Bezpečnou cestu to vám přejeme z našich rádiových vln.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Auto Rolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
1: Metropole.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Tohle je
5: Radio Metropole.
6: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky.

0: tebe už dlouho.
1: A máme spoustu společných vzpomínek.
2: Radio Metropole.
3: Let's go.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Je 6. července a přinášíme vám nejnovější zpravodajství. Řidiči směřující z Hané na sever do Jeseníků se musí připravit na výrazné zdržení. Na hlavním tahu v Zábřeze začíná velká rekonstrukce. Stavební dělníci od pondělí 6. července opravují havarijní stav mostu přes Moravskou Sázavu v Olomoucké ulici, kde kompletně vymění mostní závěry a položí nový asfalt. Provoz na vytížené Tepně bude až do 20. září omezen na jeden jízdní pruh. Kvůli těsné blízkosti rušné křižovatky se zde ve Špičkách budou tvořit dlouhé kolony. Ředitelství silnic a dálnic za tyto práce zaplatí přibližně 3 miliony korun. Současné horké počasí v Česku výrazně hýbe s tržbami obchodníků. Lidé berou útokem obchody s letním sortimentem.
3: Vypadá to, že letošní léto tahá Čechy hlavně k vodě a do hor. Paddleboardy meziročně vyrostly o 26,5%, čluny o 19,1%. Roste i zájem o neoprenové obleky, nafukovací lehátka a boty do vody. Silný meziroční růst zaznamenaly i kategorie spojené s horskou turistikou, naopak stany jsou letos na ústupu. Jejich propad je dlouhodobým trendem, který letos potvrdil pokles zájmu o 6,2%.
2: Uvedl to mluvčí online srovnávače cen Heureka Ondřej Šveda s tím, že Češi raději tráví čas přímo u vody než pod stanem.
1: Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová zabojuje už toto úterý o své úplně první semifinále na slavném Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě utká o postup s hvězdnou Japonkou Naomi Osakaovou. Držte naší hráčce palce.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Slunce nám dnes zapadne ve 20 hodin a 59 minut. I po jeho západu by mělo být oblačno. Místy může ještě sprchnout. Pokud si budeme chtít přes noc nechat otevřené okno, počítáme s tím, že nejnižší teploty v noci mohou klesnout až ke 13 stupňům. Na horách může být až 9. Zítra čekáme taky oblačno, odpoledne by nám mohlo sprchnout. Teploty se vyšplhají až ke 27 stupňům.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku je doprava klidná. Hlásíte nám ale nehodu na D1 na trase Vyškov-Říkovice za exitem Říkovice. Na místě je policie, havarované auto je na silnici, tak tudy projíždíme opatrně. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Číhají na výjezdu z Moravské Třebové ve směru na Svitavy, na D35 na exitu Unčovice, stojí taky v Přerově v ulici Polní, v Bruntále v ulici Staroměstská a ve Svitavách v ulici Pražská. Tak dál jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Tohle je
3: Radio Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace. Avici byl mistrem vyprávění příběhů beze slov, jen skrz tóny a beaty, které rozproudily miliony srdcí po celém světě. Když posloucháš jeho tvorbu, cítíš radost, nostalgii i naději. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli si připomeneme to nejlepší.

0: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
4: Rádio Metropole. Odpoledne ve městě.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je 6. července a přinášíme vám nejnovější zpravodajství.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obec Dlouhomilov nedaleko Šumperka se pyšní obnovenou dominantou. Majitelé zde nechali citlivě zrekonstruovat historickou barokní richtu, která pochází z poloviny 19. století a je chráněnou kulturní památkou. Celý projekt v hodnotě 17 milionů korun vrátil život venkovské usedlosti s polouzavřeným dvorem a arkádami. Stavební práce probíhaly pod dohledem památkářů a zachovali maximum původních prvků, včetně cenných kleneb a replik historických oken z jasanového masivu. Řidiči v Přerově se musí obrnit trpělivostí, čekají je totiž dvě nová dopravní omezení. Už dnes se uzavřela Hranická ulice, kde se nebude jezdit až do 17. července. Zítra navíc odstartuje rozsáhlá oprava nábřeží doktora Edvarda Beneše, která potrvá až do druhé poloviny září a po svém dokončení přinese nová parkovací místa i bezpečnější chodníky. V Olomouckém kraji nás v tomto týdnu čeká příjemné letní počasí, které bude jako stvořené ke koupání. Návratu úmorných tropických veder se ale zatím bát nemusíme. Předpovědní modely totiž neukazují, že by teploty měly překročit 30 stupňů Celsia.
0: Sport.
3: Obrovský šok pro fotbalové fanoušky přichází z tábora brazilské reprezentace. Hvězdný útočník Neymar po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa oznámil ve svých 34 letech konec reprezentační kariéry. Pro jihoamerický národní tým se tak definitivně uzavírá jedna velká éra.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Po noci, kdy teploty klesnou až ke 13 stupňům, nás v úterý čeká den o trochu teplejší, než byl ten dnešní. I když by mělo být převážně oblačno, místy dokonce až zataženo a odpoledne nám mohou i nějaké ty kapky zabubnovat na okna, teplotní maxima dosáhnou až 27 stupňů. Biozátěž bude zítra, stejně jako dneska, na svém nejlepším stupni.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu bez komplikací. K bouračce osobáku s náklaďákem došlo ale v Přerově na Smetanově nábřeží. Probíhají tedy záchranné práce, jízdní pruh je uzavřen. Neprůjezdný jízdní pruh máme kvůli nehodě taky v Mohelnici v ulici Třebovská. Srazily se tu dva osobáky. Policejní hlídky nám hlásíte na D35 na exitu Přáslavice a taky na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever. To bylo naše dopravní info, teď už další skvělé hity.
0: Rádio Metropole.

0: Thank you.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
6: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
5: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
6: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
5: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
6: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
5: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
6: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Tohle je
8: Radio Metro.

0: máš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli, stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Olomoucký kraj letos výrazně navýšil podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Z původně plánovaných 4 milionů zvýšil částku na více než 8 milionů korun. Díky tomu podpoří větší počet sportovních klubů a organizací napříč regionem. Více nám řekne Monika Hryzbilová, náměstkyně hejtmana pro oblast sportu, kultury a památkové péče.
6: Pohyb a sport jsou pro zdravý vývoj dětí nenahraditelné. Proto jsme se rozhodli podporu výrazně navýšit. Chceme pomoci klubům, které každodenně pracují s dětmi a mládeží, vedou je ke zdravému životnímu stylu, fair play a odpovědnosti. Investice do sportování mladé generace je investicí do budoucnosti celého kraje. V dotačním programu uspělo 196 žadatelů, kteří mohli získat od 10 do 200 tisíc korun. Krajské dotace pomohou financovat celoroční činnost sportovních oddílů, pravidelné tréninky, sportovní soustředění, náborové akce, úhradu za pronájmy sportovišť, vybavení i dopravu mladých sportovců na soutěže. Dotační program je v souladu s krajskou strategií Olivie. Jejím cílem je podpora zdravého životního stylu, pravidelného pohybu a smysluplného trávení volného času dětí a mladých lidí. Podpora zamíří například do oddílu vzpírání, kopané, florbalu, orientačního běhu, basketbalu, juda, kanoistiky nebo horolezectví.
0: Říká náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Monika Hryzbilová. Děkujeme.
7: Radio Metropole.
8: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
9: Teda skoro na přání.
8: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
10: Čistá telepatie.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten

styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou rozhodně chceš znát. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme ještě spoustu skvělých příběhů a muziky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý slibuje 23 až 27 stupňů, čekáme převážně oblačno, místy zataženo. Odpoledne nám lokálně může i sprchnout. Vyloučená není ani výjimečně bouřka. Dešť je dobrou zprávou nejen pro zemědělce, ale taky pro houbaře. Zatímco teď je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků na Hané nízká, s vyšší vlhkostí půdy by se to výhledově mohlo zlepšit.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Rita Ora, britská zpěvačka a herečka s hlasem, který

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestroj Necky, pojeď pecky! www.hanackaneckyada.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.

0: naší skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Macklemora, rapera, který ve své hudbě dokáže zaujmout příběhy i skvělou flow. Jeho texty jsou plné emocí a životních lekcí, které rezonují s posluchači všech generací. Ať už jde o vážné téma nebo pořádnou party, Macklemore vždy ví, jak to podat s grácí a osobitým stylem. Je to umělec, co do hudby vnáší opravdovost a šmrnc, co tě chytí od prvních taktů. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože ti přineseme ty nejlepší

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoš.

0: Kiki ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností.

0: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
6: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
5: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
7: Kdo schrábne promo balíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
5: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
7: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
5: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.

0: Fresh Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme interpreta ATB, německého producenta, který svou hudbou míchá trends s emotivními melodiemi a vytváří tak nezapomenutelné zážitky. Jeho skladby jsou jako noční jízda, kdy tě pohledá

líbí je jako ten kámoš, co ti přinese hudbu, která tě vezme na cestu plnou energie i klidu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudební elegance.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alok umí spojit melodický zvuk s pořádnou porcí energie, takže se připrav na pořádnou dávku taneční zábavy.

Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama, od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co

Tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiesto. Legenda trends, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiesto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný,

Přátelé, tady je tvoje Metropole a dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem, uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víš,

Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavých.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole!
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Filbo Rivu, italsko-německého zpěváka, který svým chraplavým hlasem a melancholickým popem umí vytvořit kouzelnou atmosféru. Jeho hudba je jako starý film v novém kabátě. Romantická, ale syrová. Filbo Riva je jako kámoš, co tě vezme na večerní procházku a přitom ti zahraje na city líp než playlist na podzim. Jeho styl je jemný, ale přitom silný. Ideální pro chvíle, kdy chceš něco víc než jen pozadí. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole tě vezme přesně tam.

Tady je tvoje metropole. Tony D. Bart je britský zpěvák, který svou hudbou a charakteristickým hlasem ovlivnil taneční scénu 90. let. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dávku energie a dobré nálady. Tony D. Bart je klasikou, kterou stojí za to znát. Připrav se na pořádnou dávku taneční nostalgie. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hudební legendy.

Tady je tvoje metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí

Tady je tvoje metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože

0: once again. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Dobrý den, tohle rádio vysílá čerstvý přehled událostí. Začínají zprávy.
3: Místní rádio, místní zprávy.
2: Chcete zažít přetížení při startu rakety nebo se proletět v simulátoru? Olomoucká pevnost Poznání spustila prázdninový program Trénuj jako astronaut. Vyzkoušíte si gyroskop, víkendové chemické dílny i novinky v planetáriu. Akce navíc láká na budoucí vesmírnou misi českého astronauta Aleše Svobody. Hollywoodská legenda a představitel Rockyho či Ramba Sylvester Stallone slaví kulaté osmdesátiny. Rodák z New Yorku se přes drsný osud vypracoval na absolutní vrchol. Aktuálně válí v hitu Král Tulsi, kde dokazuje, že do starého železa rozhodně nepatří. Plumlovská střelnice u podhradského rybníka vymění tiché šípy za pořádný rokový open air. V sobotu 11. července tam vypukne premiérový ročník festivalu Legendy na Plumlově. Brány se otevřou v 16 hodin a rokovou energii do vás napumpují kapely Marast, Okeno a Kverkus.
1: Sport.
2: Házenkářská opora Olomouce Anna Kubálková mění dres. 21-letá křídelnice, která v uplynulé sezóně nasázela parádních 114 branek, přestupuje do Dunajské Středy. Proti Zoře tak nastoupí v nově přejmenované Doprastav Lize. Víc se dočtete na olomouckém reportu. Tolik zprávy. Přejeme vám co nejpříjemnější poslech a skvěle prožitý den.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý slibuje 23 až 27 stupňů, čekáme převážně oblačno, místy zataženo. Odpoledne nám lokálně může i sprchnout. Vyloučená není ani výjimečně bouřka. Dešť je dobrou zprávou nejen pro zemědělce, ale taky pro houbaře. Zatímco teď je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků nahané nízká, s vyšší vlhkostí půdy by se to výhledově mohlo zlepšit.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Ghostbusters jsou producenti, kteří do taneční hudby vnášejí pořád

Tady je tvoje Metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer. Tak zůstaň s námi, protože na Metropoli zní léto celý rok.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Maupí, nizozemského DJe a producenta, který v taneční hudbě spojuje energii s chytlavými melodiemi. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční nálady a groovu. Maupí je známý svým svěžím stylem plným energie, který tě dostane. Zůstaň naladěný, protože Metropole

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc.

0: Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme East 17, britskou boybandovou legendu z 90. let, která dodnes baví fanoušky svým mixem popu a tanečních rytmů. Jejich hudba je jako ta nostalgická jízda, co tě vrátí do času, kdy jsi chtěl pořád jen tančit. East 17 jsou jako ti kamarádi, co ti vždycky připomenou, že dobrá muzika nestárne. Připrav se na pořádnou dávku nostalgie s pořádnou porcí groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje taneční klasiku.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Byla jedna hodina.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
3: I've learned to embrace the dark. And now every time you see me.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.